0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 14. června. Tento den roku 1961 se v Anglii narodil zakládající člen kapely Culture Club Boy George. V roce 1949 ho předběhl basák Jim Lee ze skupiny Slade. Čtrnáctý červnový den 1864 se také narodil německý psychiatr Alois Alzheimer. Do dnešní sestavy ještě patří latinsko-americký revolucionář Ernesto Che Guevara. Ten přišel na svět roku 1928. Dnes slaví také manželka tenisty Andre Agassiho, Němka Steffi Grafová. Jejím datem narození je 14.6.1969. Psal se rok 1953, když legenda rock'n'rollu Elvis Presley odmaturoval na střední škole v Memphisu. V roce 1775 byla založena americká armáda. Roku 1841 zasedli poprvé poslanci kanadského parlamentu a 14.6.1949 vznikl Vietnam.
2: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě pozvedá.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Největší hity. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

Osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. června. Tento den roku 1961 se v Anglii narodil zakládající člen kapely Culture Club Boy George. V roce 1949 ho předběhl basák Jim Lee ze skupiny Slade. Čtrnáctý červnový den 1864 se také narodil německý psychiatr Alois Alzheimer. Do dnešní sestavy ještě patří latinsko-americký revolucionář Ernesto Che Guevara. Ten přišel na svět roku 1928. Dnes slaví také manželka tenisty Endre Agassiho, Němka Steffi Grafová. Jejím datem narození je 14.6.1969. Psal se rok 1953, když legenda rock'n'rollu Elvis Presley odmaturoval na střední škole v Memphisu. V roce 1775 byla založena americká armáda. Roku 1841 zasedli poprvé poslanci kanadského parlamentu a 14.6.1949 vznikl Vietnam. Relax

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

školy a školky pozor, rodiče, zbystřete. Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Relax Radio
4: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Největší hity 90. let. Relax Radio. Relax.

0: 10 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a s lokálními přeháňkami. Na večer budou ale srážky ustávat. Dnešní teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu bude ještě trošku snižovat proměnlivý severní vítr. Krásné dobré dopoledne všem, co ladíte Relax Radio. Startujeme nedělní vysílání s hodinou plnou úžasné muziky. Těšit se můžete třeba na Shawna Mendes, Blackjack, anebo na Zaru Larson a písničku All The Time.

0: Fotbalový šampionát.
1: Velkou komplikací začalo mistrovství světa ve fotbale pro Turecko, které ve svém vstupním zápase na turnaji podlehlo 0-2 proti Austrálii. Čtvrtfinalisté posledního mistrovství Evropy nedokázali roztrhat pružnou defenzivní pavučinu soupeře, který se opřel o výtečného golmana Patrika Biče. Australané zároveň předvedli dvě výborné ofenzivní akce, ze kterých udeřili a přiblížili se postupu do vyřazovací fáze. Ve skupině jsou ještě Spojené státy americké a Paraguay. Jejich vzájemný souboj skončil výhrou 4-1 pro USA. Čeští fotbaloví reprezentanti kromě Jižní Koreji zápasili i s časovým posunem, ale nebyli na to sami. Spousta fanoušků si nenechala ujít přímý přenos, a to i na úkor brzkého vstávání okolo 4:00 raní. Bohužel, česká reprezentace na Jižní Koreu nestačila a Korea zvítězila nad Českem 2-1. Nejbližší zápas čeká naše reprezentanty ve čtvrtek 18.6. v 18 hodin s Jihoafrickou republikou, která prohrála s Mexikem 0-2. Takže čtvrtek 18.6. v 18 hodin Česko versus Jihoafrická republika. Budem držet palce.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.
0: Relax Radio.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Mám tu pozvánku pro všechny nadšence do motorek na motosraz Případov, který proběhne v sobotu 20. června. Sraz začíná v 11 hodin za hospůdkou v Případově. Co vás čeká a co vás nemine, tak je určitě spanilá jízda, hudební vystoupení a nebude chybět ani klasická večerní zábava. Pokud vám ale jízda všemožnými dopravními prostředky nic moc neříká a radši chodíte pěšky, tak pro vás mám pozvánku na pochod krajem od Pavla, který bude startovat v sobotu 20. června mezi 7. a 10. hodinou v areálu Sokolovny v Branově. Už 41. ročník oblíbeného pochodu nabídne hned 3 trasy, a to 10, 14 a 21 kilometrů.

0: Florida a Kesha na rádiu Relax. Pomalu, ale jistě se nám blíží prázdniny a my se vás dnes ptáme, jací jste byli školáci nebo studenti. Poklupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jací jste byli školáci? A teď už Eva Farná a Na ostří nože.
1: Víkendový Relax. Relax Radio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Máme neděli 14. června a to znamená jediné, svátek slaví Roland, všichni Rolandové. Roland je mužské křestní jméno, které pochází ze starogermánského Hruland, tedy v tomhletom spojení Hruland. Hruod znamená sláva a land znamená země. Tak ještě jednou přejeme všem Rolandům všechno nejlepší.

0: akci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, ale zároveň velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Na večer budou srážky ustávat. Dnešní teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu bude ještě snižovat proměnlivý severní vítr, který bude ale k večeru také ustávat. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Startujeme

0: Americká zpěvačka a skladatelka Taylor Swift opět láme rekordy. 11. června vstoupila totiž do síně slávy skladatelů, chcete-li Songwriters Hall of Fame, a to ve svých pouhých 35 letech, jakožto nejmladší žena v historii. Ovšem absolutní věkový rekord drží zpěvák Stevie Wonder, který se do síně slávy probojoval již ve svých 32 letech. No a teď už výlet do 90. za Madonou. Madonna a písnička Vogue.
1: Relax Radio. Největší hity

0: 11 hodin, 19 minut, ladíte Radio Relax. 14. červen je den, kdy se vzdává hold všem dárcům krve a kdy si připomínáme, že bez lidí, jako jsou právě oni, by nemohla současná medicína fungovat. Zároveň krevním dárcům jsou vděčny miliony lidí po celém světě za záchranu života. Lidé mají 4 krevní skupiny A, B, 0 a AB. Ve světě převažuje krevní skupina 0, ale třeba v zemích jako je Švédsko, Norsko, ale i Česko, převažuje skupina A. A co je vaše krevní skupina? Doufám, že máte v DNA i skvělou muziku, protože ta právě teď bude hrát. David Guetta, Sia a Beautiful People.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem

0: školy a školky pozor, rodiče zbystřete. Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Máme 11:30, hladíte Relax Radio. Blíží se nám pomalu, ale jistě čas oběda a já tu mám několik zajímavostí o jedné z nejoblíbenějších kuchyní na světě, a to o té italské. Italská kuchyně nejsou jen pizza a těstoviny, každý region má své vlastní speciality. Zatímco na severu Itálie najdete více rýže, polenty a másla, tak jih Itálie je známý rajčaty, olivovým olejem a mořskými plody. Další zajímavostí je pizza Margherita. Ta vznikla v Neapoli v roce 1889 a její barvy červená rajčata, bílá mozzarella a zelená bazalka symbolizují italskou vlajku. A neapolská pizza může být i kulturním dědictvím. UNESCO uznalo tradiční umění neapolských pizzařů jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. Důležitý není jen recept, ale i způsob přípravy a předávání zkušeností mezi generacemi pizzařů. Doufám, že jsem vás navnadil na nějakou tu italskou dobrotu a teď už zpět k muzice Avril Lavigne a písnička Girlfriend.
1: Relax Radio. Víkend s relaxem.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

0: Pomalu ale jistě se nám blíží prázdniny a my se vás dnes ptáme, jací jste byli školáci nebo studenti. Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jací jste byli školáci?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Kladensku, u Nové Vsi na silnici číslo 16 havarovalo osobní auto a probíhají zde vyprošťovací práce. Projížděj tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Je 12 hodin.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou na večer ustávat. Dnešní teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu bude ještě snižovat proměnlivý severní vítr, který bude k večeru zároveň také ustávat. Krásné poledne všem, co ladíte Relax Radio. Máme čas oběda, tak jestli se zrovna chystáte na něco dobrého, tak přejeme ze studia dobrou chuť a doufám, že se mi vás povedlo navnadit na italskou kuchyni, o které jsme si povídali. A pokud ne, tak nevadí, mám tu ještě naše hudební meny, kde je například Post Malone, Krištof, Calvin Harris, Rihanna, anebo budeme společně hřešit společně s Pet Shop Boys, It's a Sin, neboli Je to

Léto se neúprosně blíží a s ním přichází i jedno důležité téma. Ochrana pokožky před sluncem. Možná si říkáte, že opalovací krém potřebujete jen na pláži, ale odborníci doporučí používat ochranu s FPF každý den, a to po celý rok. Až 80% UV záření totiž proniká i přes mraky. A co to vlastně ale zkrátka SPF znamená? No, je to ochranný faktor, který pomáhá chránit naši pokožku před škodlivým UV zářením a předčasným stárnutím pleti. Spousta lidí si myslí, že třeba SPF 50 chrání dvakrát lépe než SPF 25 nebo SPF 30. Ve skutečnosti ale SPF 30 zachytí přibližně 97% UV záření a SPF 50 asi 98%, takže rozdíl mezi nima není zas tak výrazný, jak by se mohlo na první pocit zdát. A dermatologové proto doporučí nejčastěji ochranný faktor mezi SPF 30 a 50. Důležité je ale hlavně správné používání. Krém je potřeba nanášet pravidelně, ideálně každé 2 hodiny a ještě častěji při koupání nebo sportu. A ještě jeden tip, pokud používáte pleťové krémy s FPF ochranou, zařaďte je do své ranní rutiny. Pomůžete tak své pokožce chránit se před vznikem vrásek, pigmentových skvrnám a dalšími projevy stárnutí.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 14. června. Tento den roku 1961 se v Anglii narodil zakládající člen kapely Culture Club Boy George. V roce 1949 ho předběhl basák Jim Lee ze skupiny Slade. Čtrnáctý červnový den 1864 se také narodil německý psychiatr Alois Alzheimer. Do dnešní sestavy ještě patří latinsko-americký revolucionář Ernesto Che Guevara. Ten přišel na svět roku 1928. Dnes slaví také manželka tenisty Andre Agassiho, Němka Steffi Grafová. Jejím datem narození je 14.6.1969. Psal se rok 1953, když legenda rock'n'rollu Elvis Presley odmaturoval na střední škole v Memphisu. V roce 1775 byla založena americká armáda. Roku 1841 zasedli poprvé poslanci kanadského parlamentu a 14.6.1949 vznikl Vietnam. Relax

0: teplých řeckých vodách nedaleko Athén a dalších pobřežích středního Řecka našli vědci ze Solunské univerzity jedovaté ryby, kterým se jmenují čtverzubec stříbropásí. Tahle ryba se běžně vyskytuje v Tichém a Indickém oceánu, ale díky oteplování se rozšiřuje už i do Středozemního moře. Kromě tohle invazivního druhu nám můžou ale dovolenou zkazit i třeba medúzy, mořští ježci, anebo třeba jedovatí plži, kteří se často vyskytují na mělčinách. A proč nemluvím o žralocích? Napadení žralokem je tak málo pravděpodobné, že je dokonce větší šance, že do vás uhodí blesk, než že vás smrtelně napadne žralok. Tak jestli máte v plánu vycestovat během léta k moři, tak pozor na tyhle mořské potvory. A my se vracíme zpátky na souš k nám do studia, kde nás vítá kapela Krištof právě teď.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Kladensku, ve Stehelčevsi na křižovatce ulic Hlavní a Vrapická je na vozovce vylitý olej. V současné době probíhají odklízecí práce, ale projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

0: primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Pomalu ale jistě se nám blíží prázdniny a my se vás dnes ptáme, jací jste byli školáci nebo jací jste byli studenti. Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jací jste byli školáci?
1: Relax Radio. Víkendový relax. I hit my head real hard. I woke up in a jar.

Pokud jste si mysleli, že po zdravotní pauze a narození syna Jacka Blues bude jen doma měnit plenky, tak vás vyvedu z omylu. Justin Bieber se totiž vrátil na pódia v naprosto brutálním stylu. Na festivalu Coachella to odpálil jako hlavní hvězda a za tenhle jeden jediný set inkasoval neskutečných 10 milionů dolarů. Mimochodem na stage udělal naprosto geniální věc. Seděl u notebooku a zpíval naživo se svými starými klipy z dětství. Prostě stylová podsta platformě, která mu nastartovala kariéru. Za zmínku ale stojí i jeho modní značka Skylark, která láme prodejní rekordy, ale Justin Bieber do toho stíhá objíždět i fotbalový šampionát ve Spojených státech amerických. Justin Bieber je zkrátka zpět a v plné síle a to jsme právě slyšeli i v jeho kolabu s Blood Popem. Teď už ale Hilary Duff na vlnách Radia Relax.

0: 13 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou na večer ustávat. Dnešní nejvyšší teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale s pocitovou teplotou, tak tu nám budou ještě snižovat, nebo bude snižovat proměnlivý severní vítr, který bude k večeru také ustávat. Krásné odpoledne všem relaxákům, startujeme dnešní 13. hodinu a já doufám, že si užíváte klidnou a pohodovou neděli a doufat spolu se mnou budou i Opět a Radeček. Doufám.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům, na Lounsku u Drahomyšle je na silnici sražená liška, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio.
2: Louny 94,8 FM.
0: 94,8 FM.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Velkou komplikací začalo mistrovství světa ve fotbale pro Turecko, které ve svém vstupním zápase na turnaji podlehlo 0-2 proti Austrálii. Čtvrtfinalisté posledního mistrovství Evropy nedokázali roztrhat pružnou defenzivní pavučinu soupeře, který se opřel o výtečného golmana Patrika Biče. Austrálané zároveň předvedli dvě výborné ofenzivní akce, ze kterých udeřili a přiblížili se k postupu do vyřazovací fáze. Ve skupině jsou ještě Spojené státy americké a Paraguay. Jejich vzájemný souboj skončil výhrou 4-1 pro USA. Čeští fotbaloví reprezentanti kromě Jižní Koreje zápasili i s časovým posunem, ale nebyli na to sami. Spousta fanoušků si nenechala ujít přímý přenos, a to i na úkor brzkého vstávání okolo 4:00 raní. Bohužel, česká reprezentace na Jižní Koreju nestačila a Korea zvítězila nad Českem 2-1. Nejbližší zápas čeká českou reprezentaci ve čtvrtek 18.6. v 18 hodin s Jihoafrickou republikou, která prohrála s Mexikem 0-2. Takže čtvrtek 18. v 18 hodin Česko versus Jihoafrická republika. Budeme držet našim fotbalistům palce.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: baví.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Mám tu pozvánku pro všechny nadšence do motorek na Motosraz Případov, který proběhne v sobotu 20. června. Sraz začíná v 11 hodin dopoledne za hospůdkou v Případově. Co vás čeká a co vás nemine, tak je určitě spanilá jízda, hudební vystoupení a nebude chybět ani klasická večerní taneční zábava. Pokud vám ale jízda dopravními prostředky nic moc neříká a radši chodíte pěšky, tak pro vás mám pozvánku na pochod krajem Oty Pavla, který bude startovat v sobotu 20. června mezi 7. a 10. hodinou v areálu Sokolovny v Branově. Už 41. ročník oblíbeného pochodu nabídne 3 trasy, a to 10, 14 a 21 kilometrů.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Na dnes končícím festivalu Rock for People vystoupil i český zpěvák Ben Christoval a nebyl sám. Divákům spolu s Benem předvedl parádní show i legendární kytarista kapely Kiss Tommy Thayer. Kromě písničky Bike Rock, na které oba muzikanti spolupracovali, zaznělo i kultovní I Was Made for Loving You. No a nás teďka čeká Avicii a Without You.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Pomalu ale jistě nám končí školní rok a my se vás dnes ptáme, jací jste byli školáci? A vy nám odpovídáte, píše nám Pavel, byl jsem hyperaktivní, první a druhá třída byla samá poznámka za vyrušování a zlobení. Pak se to ale nějak zlomilo, ani nevím jak, pak to bylo v klidu. Občas sice něco bylo, ale jen sporadicky. Pavle, jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. A já si myslím, že jsi možná chtěl víc hrát, než zlobit. Nemám pravdu? No a jak jste to měli vy? Jací jste byli školáci? Pochlubte se nám na náš Facebook Relax Radio, dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jací jste byli školáci?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: do.
1: Are you ready?
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka! Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence, Centrál Kladno, pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Je 14 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou večer ustávat. Dnešní teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu bude ještě snižovat proměnlivý severní vítr, který bude k večeru také slábnout. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio. Můj čas za mikrofonem se naplnil a nezbývá mi nic jiného, než vám popřát krásnou neděli a příjemný start

vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
4: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou

0: Máme neděli 14. června a 15 hodin.
1: Relax Radio.
0: Tak jak to dnes vypadá z okny? Neděle nám ukazuje svou větrnější tvář, od severozápadu k nám putují mraky a místy musíme počítat i s nějakými přeháňkami. K tomu si přištěte takový ten západní vítr, který má v nárazech kolem 55 km za hodinu, takže venku nám může být docela chladno. Maxima dnes čekáme mezi 17 a 20 stupni. Dobrá zpráva je, že večer se to začne uklidňovat, mraky se protrhají a noc bude jasná a s teplotami kolem 8 stupňů, zítřejší den, pondělí, pak tedy začne polojasně a teploty lehce povyrostou až k 21 stupňům. Tak máme neděli, jsou 3 hodiny odpoledne a já nevím, jestli jste třeba včera zvládli nějakou pořádnou party, tancovačku nebo zábavu. Pokud ano, budu ráda, když mi dáte vědět k nám do studia, kde jste byli a co třeba hezkého jste tam zažili. Naše telefonní číslo 606-736-736 vám je k dispozici na SMSky nebo třeba můžete psát WhatsAppem. No a o tom, že budeme tancovat do samého rána, nám takhle v neděli po 3. hodině zaspívá i Adam Ďurica. Těšit se ale můžete i na spoustu jiných písniček, třeba No Name nebo Madonu, tak si to s námi užijte.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: My jsme odstartovali nedělní siestu a tohle byla Hilary Duff a její splněný sen What Dreams Are Made Of. A je to písnička, která je vlastně taková remake vlastně od Hilary Duff. Tady ta je novinkou v naší relaxádě, takže pro ní můžete klidně hlasovat na našich stránkách www.radio-relax.cz a uvidíme, jak se jí bude dařit, jak se vám bude líbit. Za mě je to taková pěkná taneční a vlastně i docela letní písnička. Na startovní čáře stojí teď těžká váha taneční scény Galantis, DJ Hook and Sling a zpělá Karen Harding a hodíme se s nimi do pohody s trackem The Best.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady jenom velmi rychlou informaci od našeho posluchače Pepína, který nám píše, že v Kladně v ulici Rakovnická u čerpací stanice směrem na Kamenné Žehrovice stojí policejní hlídka a kontroluje prý úplně všechno. Tak si to zkontrolujte, než vyjedete, ať to máte v pořádku.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Pokud jste se nezatancovali s Adamem Djuricou, tak teď možná budete mít další příležitost. Pokud máte rádi písničky, které vzbuzují vzpomínky, tak na vlnách relaxu vám dáme teď prostor a dáme hlavně prostor královně popu. Madonna v dobách, kdy nosila tuny náramků, krajkové rukavičky a takový to lehtivý oblečení třeba, tak měnila dost pravidla tehdejší hudby. A autoři tenkrát napsali skladbu Like a Virgin, která byla původně pomalá, taková teskná balada o zlomeném srdci. No a Madonna ji dostala do ruky a pozvala si do studia legendárního producenta Nila Rodgersa a udělali z ní ikonický provokativní taneční hit. Autoři byli nejdřív v šoku, ale když se song udržel 6 týdnů na prvním místě hitparády, tak rychle změnili názor. Tak pojďme si zazpomínat, zvednout náladu, zatančit třeba taky s Madonou a její písničkou Like a Virgin.
1: Relax, největší hity 90.

0: Kolky pozor, rodiče zbystřete. Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak máme pro vás čerstvé informace z dopravy. Na D8 ve směru na Německo hned na výjezdu z Prahy kolem 11. kilometru Uzdib se čerstvě stala nehoda. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností a předpokládá se, že se tam začnou tvořit kolony. Komplikace hlásí také D5 směrem na Plzeň kolem 11. kilometru u Loděnice. Pozor na odstavené auto, které tam tvoří takový mírný špuntík. Na dálnicích D6 a D7 se dnes seká tráva. Na D6 směrem na Prahu potkáte pomalu jedoucí techniku v pravém pruhu mezi Krušovicemi a Novým Strašicím. Na D7 kolem Loun se seká v obou směrech, ale uzavřená je jen krajnice, takže projedete docela plynule. Na D8 ve směru na Prahu mezi Roudnicí a Novou Vsí počítejte se zúžením kvůli opravám telematiky. No a ještě tady máme jedno varování na dopravní omezení, které začalo v pátek, tak ať vás to zítra ráno třeba cestou do práce nezaskočí. Na D6 u Velké Dobré začala dlouhodobá oprava mostu směrem na Karlovy Vary, projedete jen jedním pruhem, protože doprava je svedená do protisměru. Na Prahu jsou sice pruhy dva, ale celé to místo bude tak jako tak zřejmě znamenat, že to nepojede tak lehce jako obvykle. Tak já držím palce, ať se zítra dostanete do práce dobře a dneska třeba domů, ať všechno jede v pohodě.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Are you now?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Možná poslední dobou vysílání nebo v našem vysílání zachytíte takovou reklamu na velký charitativní bazárek a já bych vás na něj vlastně velmi ráda osobně pozvala. Radio Relax je hrdým mediálním partnerem a patronem téhle akce, ale pozor, nejde o takový ten náš klasický radiový bazárek, na který jste už zvyklí, je to trošku jiný bazárek, víte, že z této akce jde na naprosto konkrétní a krásný cíl, pomůže totiž posledním čtyřem pejskům, kteří zůstali v útulku na Bouchalce. Určitě jste slyšeli o tom, že teda tam už to nejde úplně provozovat a tyhleti pejskové budou odcházet do nových spolků, právě tam se za vybrané peníze vybudují nové výběhy, kotce zaplatí se třeba také potřebná veterinární péče nebo speciální granule, převýchova a tak dále. Peníze tedy v žádném případě nejdou na podporu samotného útulku Bouchalka, ale putují přímo s těmito pejsky na jejich nový začátek, nový domov. Bazárek proběhne v úterý a ve středu v atriu hotelu Kladno a pokud chcete vědět víc, mrkněte na facebookovou stránku Dobrovolníci Bouchalka.
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

0: To byla Katy Perry, která nám zpívala o tom, jak políbila dívku. No a dnes máme 14. června, právě teď máme 15 hodin 51 minut k tomu a dnes svátek slaví docela dost takových neobvyklých jmen, třeba Roland, Bazil, Vasil, Elisej, Elizeus, Herta, Anastas a Petka. Dnes také slavíme Světový den dárců krve, což je teda nesmírně důležitá věc a pokud chodíte někdo darovat krev, tak před vámi se klaním až k zemi. Mě odběry vůbec nedělají dobře a přitom bych také vlastně strašně ráda chodila darovat. No a pokud máte pocit, že je dnešní den tak trochu postavený na hlavu, tak mám pro vás oficiální omluvu, protože podle kalendáře je dnes takzvaný den blbnutí, v originále Monkey Run Day. Je to den, kdy máme oficiálně dovolenou chovat se dětinsky, dělat si ze všeho legraci a prostě vypnout takový ten dospělácký mozek. No a ruku na srdce, kdy jindy to udělat, než v neděli odpoledne, ta se k tomu prostě nabízí. No a jak tedy dneska ten svůj den poťouchle oslavíte vy? Napište nám na WhatsApp nebo taky SMSky a já vám k tomu pustím naše kalendárium, ať víte, čím ještě dalším je dnešní den výjimečný.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 14. června. Tento den roku 1961 se v Anglii narodil zakládající člen kapely Culture Club, Boy George. V roce 1949 ho předběhl basák Jim Lea ze skupiny Slade. Červnový den 1864 se také narodil německý psychiatr Alois Alzheimer. Do dnešní sestavy ještě patří latinsko-americký revolucionář Ernesto Che Guevara. Ten přišel na svět roku 1928. Dnes slaví také manželka tenisty Endre Agassiho, Němka Steffi Grafová. Jejím datem narození je 14.6.1969. Psal se rok 1953, když legenda rock'n'rollu Elvis Presley

0: Školy a školky pozor, rodiče, zbystřete. Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

0: Express.
1: 16 hodin a jedna minutka k tomu.
2: Relax Radio.
1: Jak to tedy dneska vypadá za těmi okny? Neděle nám ukazuje svou větrnější stránku, od severozápadu k nám putují mraky a místy musíme počítat s nějakými těmi přeháňkami. K tomu si přičtěme západní vítr, který má v nárazech až 55 km za hodinu, takže venku vám může být docela chladno. Maxima dnes očekáváme mezi 17 a 20 stupni. Dobrá zpráva je, že večer se to začne uklidňovat, mraky se protrhají, noc bude jasná s teplotami okolo 8 stupňů Celsia. No a zítřejší den, tedy dělí, tak začne polojasně, teploty lehce povyrostou k 21 stupňům Celsia a mělo by být celkově alespoň o fousek lépe. Já mám pro vás dnes takovou jednu otázku. Zažili jste někdy jako děti, že jste od babičky nebo třeba od dědy dostávali cukr salbou na lžičce? Já už ani nevím, proč se to dělalo. Snad to mělo léčit všechny neduhy od bolavého břicha po rýmu, ale já bych touhle vzpomínkou na mého dědu velmi ráda uvedla téma dnešní nedělní siesty, a to jsou cukry. Schválně, studujete třeba v dospělosti etikety a hlídáte si, kolik cukru v jídle vlastně domů kupujete, nebo třeba kolik toho vypijete v jednom nápoji. Napište mi do studia SMS-ku nebo třeba na WhatsApp na naše telefonní číslo 606-736-736 a nebo můžete psát k našemu postu na Facebooku. No a já vás k tomu psaní pozvu na další hodinu skvělé hudby, třeba na písničku Duše od kapely Poetika.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pokud patříte mezi fotbalové nadšence, tak v těchto dnech pravděpodobně nespíte úplně tolik, kolik byste si přáli. V Americe, Kanadě a Mexiku totiž běží mistrovství světa ve fotbale. Letošní šampionát je v mnoha ohledech naprosto šílený a revoluční. Vůbec poprvé v historii na něm hraje rekordních 48 týmů a čeká nás gigantická porce 104 zápasů. Některé už máme za sebou, tak jak si vedou některé týmy? Začneme samozřejmě doma. Po dlouhých 20 letech se na mistrovství probojoval i český národní tým. Naposledy jsme hráli třeba s Kolerem a Nedvědem. Letos naši kluci jsou pod vedením Miroslava Koupka, už mají za sebou tedy velmi těžkou prohru s Jižní Koreí. Zápas bohužel skončil prohrou 1-2, ale výkon byl bojovný a rozhodně nic nevzdáváme, i když teda teďka musíme dost máknout. Ve skupině A nás totiž čeká ještě Mexiko a Jihoafrická republika. Proti Jihoafričanům nastoupíme už ve čtvrtek 18. června v 18 hodin, což se skvěle pamatuje a nemusíme si to určitě ani psát do kalendářů, ale jistota je jistota. Pokud jde o obhájce titulu Argentínu, tak ti do turnaje vstupují s obrovským tlakem na zádech. Skvěle se naopak uvedli domácí Američané, kteří hned v úvodu porazili Paraguay jasně 4-1. No a takovou zajímavostí turnaje je, že máme hned úplně 4 nováčky a největším takovým miláčkem těch fanoušků se stal karibský ostrov Curaçao. Tento stát má totiž pouhých 200 000 obyvatel, což znamená, že by se v podstatě celá jejich populace vešla na dva větší fotbalové stadiony. Stali se tak historicky nejmenší zemí, která kdy na mistrovství světa hrála. My budeme samozřejmě turnaj dál sledovat a vy zůstaňte s námi a držte s námi našim klukům palce. Užijte si neděli na relaxu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Já tu mám teď netradičně jednu velmi důležitou dopravní informaci. Na D6 na 52. kilometru, je to v blízkosti Hoře Sedel, se aktuálně pohybuje vozidlo v protisměru, je to teda ve směru na Karlovy Vary. Tak pozor na to. No a navážu zase trošičku jinak, ale taky se to týká těch aut. Pokud si občas stěžujete na kuny, které vám třeba v autě překousaly kabely, tak poslechněte si, co teď řeší lidé na skotském předměstí. Už rok jim tam totiž terorizuje auta papoušek, který někomu uletěl. Je to takový ten zelený opeřenec, konkrétně Alexander Malý, který si zamiloval tedy gumová těsnění a stěrače. Lidem už na zaparkovaných autech proklovál škody za tisíce liber a jeden nešťastník už za opravy nechal v přepočtu na naší měnu přes 20 tisíc korun. No a nejlepší na tom je, že úřady od toho dávají ruce pryč, protože je to prý už volně žijící pták. Místním tak nezbývá, než auta balit do různých plachet a stěrače schovávat. Takže až dneska budete parkovat své auto, buďme rádi, že u nás tak maximálně kapotou zašpiní nějaký ten holub, který tam sedí nahoře na lampě nebo na stromě. Tak a teď už před námi další písnička, další nálož, Youngblood, Willow a Memories.
1: Relax. Neděl. Siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak začneme ještě jednou extrémně důležitou informací a varováním. Na dálnici na D6 kolem 52. kilometru, tedy u Krupé a Hořesedel, směrem na Karlovy Vary je hlášeno vozidlo v protisměru. Pokud se pohybuje, tak je možné, že už je trošičku někde dál. Pokud se tedy v tomto úseku právě nacházíte, buďte prosím opatrní. Velký pozor je také potřeba dát na Berounsku u obce Chodouň, se na silnici číslo 1174 čerstvě srazilo osobní auto s motorkou. Na místo zrovna teď jedou všechny složky integrovaného záchranného systému a úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností. Na D5 se směrem na Plzeň překáží odstavené auto na 11. kilometru u Loděnice a na D8 směrem na Prahu počítejte se zúžením mezi Roudnicí a Novou Vsí. No a ještě rychlé varování na zítřejší ráno, pokud pojedete do práce po D6 na dálnici D6 u Velké Dobré, začala velká oprava mostu. Směrem na Karlovy Vary projedete jen jedním pruhem v protisměru a na Prahu to zřejmě také nepojede úplně tak hladce jako obvykle, tak možná bude lepší si dát nějakou časovou rezervičku a my přejeme všem, kdo právě teď někam jedou, ať dojedou dobře do svého cíle.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: 16 hodin 43 minut nám dohrává Xindl X a jeho Fénix na vlnách relaxu. Tenhle text písničky je o tom, že člověk schoří na popel a snaží se prostě znovu povstat. Trefuje se do černého, chybí nebo popisuje nám jedno velké téma dnešní doby, a to syndrom vyhoření. Možná to znáte taky, nejdřív děláte všechno na 150%, práci i doma jedete trošku na dluh, až jednoho dne tělo i hlava prostě řeknou dost a vypnou. Možná vám potom je ze všeho tak trošku špatně, že máte vůbec do práce nebo vstávat ráno z postele. Podle psychologů je největší chybou ignorovat první varovné signály, jako je třeba věčná únava nebo ztráta radosti z věcí, které jste milovali, nebo takový ty návaly a různý jako nechutenství. Zkrátka, nemusíme být všichni hrdinové každý den, někdy je nejlepší medicínou prostě na chvíli zastavit, vypnout třeba i telefon a jen tak poslouchat dobrou muziku. Je skvělé, že na to Xindlu pozorňuje právě prostřednictvím hudby, no a dobrou muziku můžete poslouchat kde jinde než na rádiu Relax, takže z dobré muziky třeba právě teď. Tayo Cruz, Break Your Heart.
1: Hity milénia.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdní a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Za pár vteřinek máme 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: A jak to tedy vypadá s počasím? Neděle nám dneska ukazuje svou větrnější tvář, od severozápadu k nám putují mraky a místy musíme počítat s nějakými přeháňkami. K tomu si přičteme západní vítr, který má v nárazech 55 km za hodinu, takže venku nám může být docela chladno. Maxima dnes očekáváme mezi 17 a 20 stupňů, koukám, že teď už je jenom 16, už se nám to zkrátka ochlazuje. Dobrá zpráva je, že večer se to začne všechno i tak nějak uklidňovat, mraky se protrhají a noc bude jasná s teplotami okolo 8 stupňů. Zítřejší den, tedy pondělí, pak začne polojasno a teploty lehce povyrostou, a to k 21 stupňům Celsia. Já jsem se dneska tak jako trošičku rozpovídala o tématu cukry v potravinách. To téma mě začalo více zajímat, samozřejmě v souvislosti věčným řešením takové té váhy. Nicméně, co mě překvapilo, když jsem se stala matkou, mámou a začala jsem číst etikety dětských výrobků, u kterých tak nějak automaticky čekáme, že budou prostě pro ty nejmenší, nejzdravější, a zjistíte, že tyhle barevné krabičky jsou často doslova cukrové bomby, dokonce v nich někdy bývá víc sladidel než v limonádách pro dospělé nebo jiných výrobcích. Tak pojďme si radši spolu osladit život dobrou muzikou. Na vlnách relaxu v této hodině uslyšíte zase spoustu skvělých hitů. Třeba Backstreet Boys Shape of My Heart. Tak pojďme trošku ochutnat. Holky mýho věku určitě zazpomínají, jak měly všechny ty plakáty vylepený v pokojíčcích. No a já už se na tu písničku taky těším.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: 17 hodin 7 minut nám dohrává Demi Lovato Lowrise Jeans. Je to novinka vlastně v naší relaxádě, kde se drží druhý týden na 7. příčce. Pokud byste chtěli, můžete tedy pro ní hlasovat na našich stránkách www.radio-relax.cz. Tahle písnička vyšla teprve nedávno na deluxe verzi úspěšného alba It's Not That Deep. Je to teda, jak slyšíte, neskutečně chytlavý, drzý a takový energický taneční pop s retro nádechem. Demi v něm naráží na velký návrat módy z počátku milénia, tedy na džíny s nízkým pasem, takový ty bokovky, který já jsem teda nikdy moc nenosila, nevím jak vy holky, ale když to šlo, tak já preferuju něco jiného.
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: Svoje Giro Tondo nám dospívala Verona právě v 17 hodin 13 minut. No a já se vrátím na chviličku ještě k tomu cukru. Věděli jste, že nejvíc cukru do sebe často dostaneme v potravinách, které vůbec nejsou sladké. Typickým příkladem je třeba obyčejný kečup, protože když si s ním polijeme hranolky nebo párek, tak zhruba 1/4 té lahve je tvořená čistým cukrem. Na jednu polévkově lžíci kečupu tak připadá klidně celá kostka jednoho cukru. No a podobně jsou na tom průmyslové zálivky na saláty nebo třeba dokonce balené toastové chleby, kam se cukr přidává kvůli barvě a trvanlivosti, takže sladký život žijeme, i když si dáváme něco třeba slaného a na první pohled, nebo spíš chuť, to není úplně znát. Naštěstí za poslech na relaxu žádné kalorie naskakovat nebudou, žádný cukr vám také přibývat nebude, takže teď už je před námi další písnička a to je slíbená písnička Shape of My Heart od Backstreet Boys.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky v úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.

0: 17 hodin 24 minut nám dospívala Molly Attila Body Go. No a pokud jste pozorně poslouchali naše vysílání, tak jste na našich vlnách před chviličkou zaznamenali reklamu na velký charitativní bazárek. Já bych vás na něj ráda osobně pozvala. Radio Relax je hrdým mediálním partnerem a patronem téhle akce, ale pozor, nejde o náš klasický radiový bazárek, na který jste zvyklí, který znáte a na který rádi chodíte. Výtěžek z této akce má totiž naprosto konkrétní a krásný cíl. Pomůže posledním čtyřem pejskům, kteří ještě zůstali v útulku na Bouchalce, určitě jste o té kauze slyšeli. Jde o to, aby tihle pejsci mohli odejít do nových spolků. Právě tam se za vybrané peníze vybrují nové výběhy, kotce, zaplatí se třeba potřebná veterinární péče, peníze tedy v žádném případě nejdou na podporu samostatného útulku Bouchalka, ale putují přímo s těmito pejsky na jejich nový začátek. Bazárek proběhne v úterý a ve středu v atriu hotelu Kladno. Koupit si můžete třeba oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, dekoraci nebo nějakou bižuterii. Pokud chcete vědět víc, určitě mrkněte na facebookovou stránku Dobrovolníci Bouchalka. No a přijďte udělat dobrou věc, přijďte pomoct pejskům společně s námi.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady pro vás čerstvé zprávy z cest, tak pokud jedete zrovna teďka někam, zbystřete. Začínáme přímo u nás v regionu Slaného na silnici číslo 7. Přímo na kruhovém objezdu na Kvíček se zde srazila dvě osobní auta. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Velké komplikace hlásí D1 směrem na Prahu na 58. kilometru u Soutic. Se srazila hned 4 osobní auta. Na místě jsou hasiči i policie, levý pruh je neprůjezdný a už teď se tam tvoří dlouhé kolony. Další čerstvá nehoda dvou aut blokuje provoz u Úhonic nedaleko Rudné na Praze Západ. Pokud jedete po D5 směrem na Prahu, tak u Cerhovic na 34. kilometru pozor na odstavené porouchané auto a na Benešovku u Střezimíře pozor, v silnici tam pobíhá pes. No a ještě rychlé varování na zítřejší ráno na dálnici D6 u Velké Dobré. Začala v pátek velká oprava mostu směrem na Karlovy Vary, projedete jen jedním pruhem v protisměru a na Prahu to zřejmě také nepojede tak hladce jako obvykle. Tak možná bude lepší dát si větší rezervu. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: To byl Nickelback a How You Remind Me ve 6:45. A já mám pro vás teďka takovou zajímavost. Představte si situaci, zvoní vám telefon, neznámé číslo, na druhé straně linky sedí ředitel velké loterie, který vám chce oznámit, že jste právě vyhráli v přepočtu bezmála 200 milionů korun. Co uděláte? No, jedna australská farmářka ho prostě típla. Paní Leonie zrovna seděla s vnučkou v traktoru a krmila jejich 300 krav. Řediteli loterie úplně klidně do telefonu řekla, že na něj teď nemá čas, protože dobytek čeká, a zavěsila. A o tom, že vyhrála luxusní vily na pláži a k tomu hromadu zlata, se tak s manželem dozvěděli až večer po té náročné šichtě. No a víte, co je na tom nejlepší? Živnost na hřebík rozhodně prý nepověsí, práci neopustí, protože krávy zkrátka nepočkají. Tak snad vás dneska v neděli žádná taková naléhavá práce nehoní a vy si v klidu užíváte pohodu s námi, s relaxem, protože teď už vám zaspívá Rihanna Te Amo.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Krátce před 6 hodinou nám dospíval Ed Sheeran svoji American Town. No a pokud jste včera večer projížděli Prahou kolem Vršovic, slyšeli jste možná zborový zpěv 30 tisíc lidí. Možná se to dneska bude opakovat, já vám prozradím, co zatím stálo. Eva Farná včera odehrála první ze svých 3 obří koncertů na fotbalovém stadionu v Edenu a oslavila tak 20 let na hudební scéně. Byly to emoce jako blázen. Eva se přímo na pódiu rozplakala dojetím a musela na chvíli zastavit show, aby vůbec vstřebala ten pohled na vyprodaný stadion. Divákům zaspívala své největší pecky od Měl jsi mě vůbec rád až po současné hity a dokonce oznámila novou desku s názvem ADHD Pop. Eva zkrátka dokázala, že je absolutní královnou naší hudební scény. Byli jste se třeba v Edenu mrknout, můžete nám dát ještě teďka během chviličky vědět na náš WhatsApp nebo SMS-kou na 606-736-736. No a my si teď dáme Beyoncé Broken Hearted Girl.

0: Za necelou minutku máme 18 hodin.
1: Relax Radio.
0: Tak dnešní den neděle byla taková větrnější, ale nebojte se, na noc se to má všechno protrhat. Dneska to bylo maximálně o 17 až 20 stupních, teď koukám, že je aktuálně 17, lehce větrno a v noci očekáváme 8 stupňů. Zítřejší den, tedy pondělí, pak začne polojasně, teploty nám povyrostou a mělo by být až 21 stupňů Celsia. Já už se s vámi pomaličku začínám loučit, můj drive tady na Rádiu Relax pro dnešek končí. My jsme dnes mluvili třeba okrajově o cukrech v potravinách a o tom, kde všude můžeme najít a že třeba ne vždycky jsou úplně vidět. Ale co třeba vás teďka čeká v téhle hodině? Pokud si rádi hlámete hlavu a máte rádi hlavolamy, tak určitý druh jistého hlavolamu pro vás připraví Činasky. No, chtěli by jí políbět na její ústa, já se mu nedivím, ona bude určitě strašně prýmá ta holka, pro kterou to zpívají. Není to teda takový ten kovový hlavolam, je to hlavolam v písničce. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne, tedy neděle, a úspěšný start nového týdne. Ahoj!
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žhavý novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rána.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz. Are you ready? Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
3: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz
2: 80 v 8 na relaxu.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky v osm na relaxu.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. června. Tento den roku 1950 se narodil rockový zpěvák a kytarista Noddy Holder z kapely Slade. Narozeniny dnes mají dvě herečky. Od roku 1963 Helen Hunt, znáte ji například z filmu Trosečník nebo seriálu Jsem do tebe blázen. Ročník 1964 je potom její kolegyně Courtney Cox alias Monika z Přátel. Roku 1836 se Arkansas stal 25. americkým státem. Přesně po 30 letech vypukla prusko-rakouská válka. Psal se rok 1896, když vlna tsunami pohřbila na japonském pobřeží 27 000 lidí a srovnala se zemí 13 000 domů. V roce 1924 vyrobila automobilka Ford už svůj automobil s pořadovým číslem 10 milionů. 15. června 1989 byl Ronald Reagan pasován na rytíře královnou Alžbětou. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Tak jdeme na to. Doufám, že se všechno podaří, jak se říká, když máme vše připraveno. Dílo půjde samo. Uvidíme. Máme před sebou Relaxádu, oficiální hitparádu Relax Rádia. Ta dnešní má pořadové číslo 1564. I v té dnešní uslyšíte 10 skladeb, to znamená ten žebříček, který jste si sestavili přímo u nás na stránkách. A k tomu 4 novinky, protože a rychlostí blesku to sjedu. Jo, jedna písnička je tady 5. týden, to znamená 5 týdnů a dost. Nahrazuje jí určitě jedna z novinek, která to už ale budete rozhodovat vy, protože to je prostě na vás.
0: Relaxáďa. Rekapitulace.
1: Do žaket to bylo minule 3. místo, Žilous Type, a mimochodem, jestli se nepletu, jo, je to právě ona. Ta je tady dneska naposledy, tak budete si moc určitě poslechnout, protože, no, neřeknu vám, na kterém místě je, ale je tady. Kdo byl na dvojce? Moje favoritky Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Já teda doufám, že se třeba jednou holky dostanou na první místo a možná trošku matu, no uvidíme. Každopádně jsou tady 4 týdny, mají ještě jeden týden před sebou. A kdo byl nahoře, to prostě byla bomba. Tuhle tu skladbu bych totiž jako povinně pouštěl každý ráno a hned bys